0: 27. jun. 1 je čas.
1: Radio Lotal, Loznica, 107,4 MHz. Izdavač Lotal, d.o.o. Loznica.